0: Žorž, jsi uključený.
1: Šta je jsi uključený?
0: Žorž je tu u satelitu.
1: Ajde, bo nam počne, počela emisija, ti umri.
2: Podcasting
3: over 50
2: different languages.
3: Throughout Brisbane and beyond.
4: Yo, I'm scared.
5: Radio 4EB.
6: Welcome.
7: You're 10.